Radio B.

Radio B. I done tapped out now for

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Yeah. Blue.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Počasí v Evropě přinese výrazné teplotní rozdíly. Západ a jih kontinentu čelí mimořádným zářijovým vedrům, zatímco jiné oblasti ochladí studená fronta. Střední Evropa se může těšit na proměnlivé podmínky. Předseda motoristů Petr Mačinka a předseda SPD Tomio Okamura ostře kritizují návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 389 miliard korun, přestože jejich strany jsou ve vládní koalici. Politologové označují jejich jednání za politickou hru. Navrhovaný rozpočet je pro 2024. Ministerstvo zdravotnictví v České republice představilo novou funkci mobilní aplikace e-Skarta, která umožňuje lidem zobrazit výsledky vyšetření a nárok na preventivní prohlídky. Tato aplikace, dříve obsahující informace o očkování, plánuje i elektronické žádanky do budoucna. Uživatelská přívětivost a snadný přístup k důležitým zdravotním údajům jsou klíčovými cíly této inovace. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy se promění zbořeniště bývalého šmoulího města v unikátní hřiště, které si děti postaví sami. Projekt podporuje kreativitu a samostatné myšlení, díky čemuž děti získají jedinečnou příležitost tvořit vlastní stavby, jako jsou bunkry. Za ambiciózním dobrodružným hřištěm stojí Kristina Fraskaová, která doufá, že návrh přinese obyvatelům více radosti a dětem prostor pro aktivní hru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Neosoul kněžka Erika Chbadu a newyorský hiphopový producent The Alchemist přinášejí nostalgickou kuličku s názvem Before the World Blows – The Abbey and Allen Experiment, která posluchače zavádí zpátky ke kořenům žánru. Badu, známá svým jedinečným hlasem a stylem, je ikonou od svých počátků v 90. letech. Album vyšlo pod labelem, který se specializuje na nadčasové hudební projekty a je skvělým návratem ke kořenům pro obě umělecké duše. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: každý metr může rozhodnout o tom, kdo si nakonec odveze diamantovou trofej. Světový šampionát v ženském basketbalu startuje v Berlíně, kde se české hráčky utkají s Itálií. Zápas odvysílá ČT Sport dnes večer od 20 hodin. Připravte se na napětí, bronzové medailistky z loňského mistrovství Evropy čekají na českou výzvu. Pardubice a Plzeň zahájily ligy mistrů triumfálně s čistými konty, Pardubice rozdrtili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Rögle 4-0. Liberec cestoval do Finska, kde podlehl Tampere 3-6. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a chystat se na další výzvy. Na US Open přišlo velké překvapení, když třetí nasazený Felix Auger Aliassime v druhém kole podlehl Karenovi Khachanovovi. 26-letý Kanaďan, který měl být jedním z favoritů turnaje, podlehl Rusovi v setech 7-6, 3-6, 2-6 a 2-6. Posluchači tenisových zpráv tak mohou jen žasnout nad tím, jak je sport nepředvídatelný. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

deeper and deeper. Oh, deeper and deeper into the night.

0: Radio B.
1: Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Počasí v Evropě přinese výrazné teplotní rozdíly. Západ a jih kontinentu čelí mimořádným zářijovým vedrům, zatímco jiné oblasti ochladí studená fronta. Střední Evropa se může těšit na proměnlivé podmínky. Předseda motoristů Petr Mačinka a předseda SPD Tomio Okamura ostře kritizují návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 389 miliard korun, přestože jejich strany jsou ve vládní koalici. Politologové označují jejich jednání za politickou hru. Navrhovaný rozpočet je pro 2024. Ministerstvo zdravotnictví v České republice představilo novou funkci mobilní aplikace e-Skarta, která umožňuje lidem zobrazit výsledky vyšetření a nárok na preventivní prohlídky. Tato aplikace, dříve obsahující informace o očkování, plánuje i elektronické žádanky do budoucna. Uživatelská přívětivost a snadný přístup k důležitým zdravotním údajům jsou klíčovými cíly této inovace. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy se promění zbořeniště bývalého šmoulího města v unikátní hřiště, které si děti postaví sami. Projekt podporuje kreativitu a samostatné myšlení, díky čemuž děti získají jedinečnou příležitost tvořit vlastní stavby, jako jsou bunkry. Za ambiciózním dobrodružným hřištěm stojí Kristina Fraskaová, která doufá, že návrh přinese obyvatelům více radosti a dětem prostor pro aktivní hru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Atonement, debut Oscarově nominovaného režiséra Reeda Van Dyka, představuje dramatický příběh odehrávající se v době počátků války v Iráku. Hvězdné obsazení zahrnuje Boyda Holbrooka, Hayama Abbase a Kennetha Branagha, kteří září v příběhu o odpuštění inspirovaném článkem Dextera Filkinse z roku 2012. Po úspěšné premiéře na festivalu v Cannes se film chystá dobít festival TIFF. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zarepuj si s námi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Tvoje srdce

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Špičková atletika zasáhne Brusel o víkendu, kdy finále Diamantové ligy přivítá i hvězdu běhu na 400 metrů, Lourdes Glorii Manuel. Zatímco se Češi na stupně vítězů nedostali, diváci mohou držet palce favoritům na přímých přenosech na ČTT Sport Plus v pátek od 20 hodin nebo v sobotu od 20.30. Bude to vzrušující podívaná, kde každý metr může rozhodnout o tom, kdo si nakonec odveze diamantovou trofej. Světový šampionát v ženském basketbalu startuje v Berlíně, kde se české hráčky utkají s Itálií. Zápas odvysílá ČT Sport dnes večer od 20 hodin. Připravte se na napětí, bronzové medailistky z loňského mistrovství Evropy čekají na českou výzvu. Pardubice a Plzeň zahájily ligy mistrů triumfálně s čistými konty, Pardubice rozdrtili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Rögle 4-0. Liberec cestoval do Finska, kde podlehl Tampere 0. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radio.b.cz.
2: Zpomal s náma. Na Bčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Počasí v Evropě přinese výrazné teplotní rozdíly. Západ a jih kontinentu čelí mimořádným zářijovým vedrům, zatímco jiné oblasti ochladí studená fronta. Střední Evropa se může těšit na proměnlivé podmínky. Předseda motoristů Petr Mačinka a předseda SPD Tomio Okamura ostře kritizují návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 389 miliard korun, přestože jejich strany jsou ve vládní koalici. Politologové označují jejich jednání za politickou hru. Navrhovaný rozpočet je pro 2024. Ministerstvo zdravotnictví v České republice představilo novou funkci mobilní aplikace e-Skarta, která umožňuje lidem zobrazit výsledky vyšetření a nárok na preventivní prohlídky. Tato aplikace, dříve obsahující informace o očkování, plánuje i elektronické žádanky do budoucna. Uživatelská přívětivost a snadný přístup k důležitým zdravotním údajům jsou klíčovými cíly této inovace. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy se promění zbořeniště bývalého šmoulího města v unikátní hřiště, které si děti postaví sami. Projekt podporuje kreativitu a samostatné myšlení, díky čemuž děti získají jedinečnou příležitost tvořit vlastní stavby, jako jsou bunkry. Za ambiciózním dobrodružným hřištěm stojí Kristina Fraskaová, která doufá, že návrh přinese obyvatelům více radosti a dětem prostor pro aktivní hru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Base up. Tak ahoj, ahoj. Zdraví vás DJ Raskal. Máme tady 59. díl pořadu Base Up. Dneska to bude o breakovinách, o UK garage a tenhle ten umělec se jmenuje Led Duke a track, který udělal, se jmenuje No Human. Vyšlo to na NB3 v srpnu. Přeju příjemný poslech. Breaking news. We've just been informed that we're about to hear something.

dál druhým trackem. Tady mám producenty Spaceman A a Ivory a udělali společný track, který se jmenuje Chop Chop. A dost mě baví tyhle ty tracky, co vám pouštím, tak mi vždycky něco řeknou, to proto vám je pouštím. Takže posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal. Přijde mi poslech.

0: Papa!
1: No a další věcí, co tady mám, tak bude taková breakbeatová, klidnější věc a dělal ji SL83 a Contagion. Track se jmenuje Feeling a vyšlo to na D.

Dobrý beatem budeme pokračovat. Mám tady výborný, příjemný track, který má super beat. Udělal to Thierry D. Track se jmenuje Lucky. Vyšlo to na Elements of the Tech and Bass Records. A ještě jsem chtěl zmínit, přátelé, prožili jsme narozeniny, šestý narozeniny Rádia B, které byly úplně super. Celý odpoledne jsme hráli v Podzámčí v Roudnici a já osobně jsem si hodně užil náš set s Nedem B2B Break, takže se mi to moc líbilo, hodně nám to sedlo, bych řekl, takže to fakt vyšlo, všichni DJ zahráli suprově, pěkně jsme se pobavili, takže parádní akce, big up!

0: No, teď si dáme takovou bejzovou věc a dělal to Ctrl Z a je to z jeho LPčka, kde má teďko čerstvě vydáno 13 tracků. A tohle je úvodní věc, která se jmenuje Rave Sabotage a vyšlo to na Breakbeat Connection.
1: They call it a rave, and it's the latest kid craze. Millions of youngsters as young as age flock to secret locations to party and dance through the night. That's all night long, often till 8 or 9 in the morning.
2: It's just

Tak to byl, přátelé, CZ z jeho alba a určitě si dáme ještě jeden track, mám tam vybranou ještě jednu věc, nicméně někdy později, a teď už nám hraje producent Natah a udělal track, který se jmenuje Paloma, vyšlo to na Judir teďko polovině srpna. Je to takový příjemný dub break na pohodu, takže přeju příjemný poslech na Bčku a zdraví vás DJ Raskal.

A další věcí, kterou vám chci pustit, je dvojice Cassian. Docela mě oslovili tyhle dva týpci, dělají různorodý žánry i do techna, UK sound a takový podobné věci. A teďko vydali 4-trackový EPčko, Overtone, a tenhle ten track se jmenuje SC.

Tak přátelé, v pořadu Bass Up nám dohrává dvojice Cassian. No a dáme si další věc, takovou temnější, a dělali Hypno, Neumonic a Pavane. A track se jmenuje Low Down Deep a vyšel někdy koncem července na Night Base Records. Takže posloucháte Radio Bčko, zdraví vás DJ Rascal.

get to know that beat. No a dáme si trošku dubstepu, přátelé, v pořadu Bass Labu máme taky rádi. No a track je od State of Bass a jmenuje se Stronger.

Tak v pořadu Bassal jsme si dali trochu dubstepu, mám ho rád, tenhle ten deepovej. A teďko si dáme dvě věci od Enigma Dubs, který vydali mixtape volume 3. A mají tam celkem tam mají 11 tracků. A vyšlo to na Mori Records a dáme si z toho dva tracky. První se jmenuje Charlie Says a druhý se jmenuje Tell Them. Pojďme na to, posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal, mějte se fajn.

No a teď to trošku rozbreakujeme, mám tady track od Wootem, jmenuje se Bish Please a je to příjemná věcička, která vyšla teď už koncem srpna.

Tak, to byla pohodička breaková. Teď si dáme věc od českého producenta, od našeho Magenty, a udělal s MC Endem track Wheel It. Teďko to vydali 18. srpna na Here to Stay.

No, dáme si takovou temnější two-stepovku. Mám tady věc od producenta KMK, který vydal na jaře album, kde má 10 tracků, a my si zahrajeme věc, která se jmenuje Midnight, a vyšlo to na NB3. A příjemná věc.

No a tenhle track asi všichni znáte. Jmenuje se Bajna a tuhle tu breakovou verzi. O tu se postaral CSEF a vyšlo to někdy v červnu 26.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Počasí v Evropě přinese výrazné teplotní rozdíly. Západ a jih kontinentu čelí mimořádným zářijovým vedrům, zatímco jiné oblasti ochladí studená fronta. Střední Evropa se může těšit na proměnlivé podmínky. Předseda motoristů Petr Mačinka a předseda SPD Tomio Okamura ostře kritizují návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 389 miliard korun, přestože jejich strany jsou ve vládní koalici. Politologové označují jejich jednání za politickou hru. Navrhovaný rozpočet je pro 2024. Ministerstvo zdravotnictví v České republice představilo novou funkci mobilní aplikace e-Skarta, která umožňuje lidem zobrazit výsledky vyšetření a nárok na preventivní prohlídky. Tato aplikace, dříve obsahující informace o očkování, plánuje i elektronické žádanky do budoucna. Uživatelská přívětivost a snadný přístup k důležitým zdravotním údajům jsou klíčovými cíly této inovace. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy se promění zbořeniště bývalého šmoulího města v unikátní hřiště, které si děti postaví sami. Projekt podporuje kreativitu a samostatné myšlení, díky čemuž děti získají jedinečnou příležitost tvořit vlastní stavby, jako jsou bunkry. Za ambiciózním dobrodružným hřištěm stojí Kristina Fraskaová, která doufá, že návrh přinese obyvatelům více radosti a dětem prostor pro aktivní hru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Neo-soul kněžka Erika Chbadu a newyorský hip-hopový producent The Alchemist přinášejí nostalgickou kuličku s názvem Before the World Blows – The Abbey and Allen Experiment, která posluchače zavádí zpátky ke kořenům žánru. Badu, známá svým jedinečným hlasem a stylem, je ikonou od svých počátků v 90. letech. Album vyšlo pod labelem, který se specializuje na nadčasové hudební projekty a je skvělým návratem ke kořenům pro obě umělecké duše. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

future. Let's go. Freedom.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Špičková atletika zasáhne Brusel o víkendu, kdy finále Diamantové ligy přivítá i hvězdu běhu na 400 metrů, Lourdes Glorii Manuel. Zatímco se Češi na stupně vítězů nedostali, diváci mohou držet palce favoritům na přímých přenosech na ČTT Sport Plus v pátek od 20.

0: kde podlehl Tampere 3-6. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a chystat se na další výzvy. Na US Open přišlo velké překvapení, když třetí nasazený Felix Auger Aliassime v druhém kole podlehl Karenovi Khachanovovi. 26-letý Kanaďan, který měl být jedním z favoritů turnaje, podlehl Rusovi v setech 7-6, 3-6, 2-6 a 2-6. Posluchači tenisových zpráv tak mohou jen žasnout nad tím, jak je sport nepředvídatelný. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Opoziční lídři se sešli před ústavním soudem v Brně, kde podali návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda prosadila navzdory Senátu a vetu prezidenta. Tvrdí, že vláda není schopna sestavit rozpočet a uchyluje se proto k právním kličkám. Tento krok přichází v době, kdy se diskuse o rozpočtové politice stává klíčovým tématem ve veřejném prostoru. Meteorologové varují, že Česko zasáhne v pátek večer a v noci na sobotu studená fronta, která může přinést silný vítr a bouřky. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu, přičemž největší riziko očekávají na severu Čech. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu před silným větrem pro tuto oblast. Nízké průtoky a pokračující sucho zásadně ovlivňují provoz na Slapské přehradě, kde má kvůli zajištění hladiny Vltavy klesat její úroveň. Státní plavební správa vyzvala majitele lodí, aby je včas vytáhli, protože by se s poklesem hladiny zhoršily podmínky pro plavbu. Tento zásah je nezbytný pro zajištění dostatečného množství vody pro dolní úsek řeky, zvláště v období sucha. Česká republika schválila nová bezpečnostní opatření kvůli rostoucím incidentům v sousedních zemích. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO zdůrazňuje spolupráci bezpečnostních složek s evropskými partnery. Tato opatření jsou reakcí na zvýšenou potřebu ochrany a koordinace na mezinárodní úrovni. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix z novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Opoziční lídři se sešli před ústavním soudem v Brně, kde podali návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda prosadila navzdory Senátu a vetu prezidenta. Tvrdí, že vláda není schopna sestavit rozpočet a uchyluje se proto k právním kličkám. Tento krok přichází v době, kdy se diskuse o rozpočtové politice stává klíčovým tématem ve veřejném prostoru. Meteorologové varují, že Česko zasáhne v pátek večer a v noci na sobotu studená fronta, která může přinést silný vítr a bouřky. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu, přičemž největší riziko očekávají na severu Čech. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu před silným větrem pro tuto oblast. Nízké průtoky a pokračující sucho zásadně ovlivňují provoz na Slapské přehradě, kde má kvůli zajištění hladiny Vltavy klesat její úroveň. Státní plavební správa vyzvala majitele lodí, aby je včas vytáhli, protože by se s poklesem hladiny zhoršily podmínky pro plavbu. Tento zásah je nezbytný pro zajištění dostatečného množství vody pro dolní úsek řeky, zvláště v období sucha. Česká republika schválila nová bezpečnostní opatření kvůli rostoucím incidentům v sousedních zemích. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO zdůrazňuje spolupráci bezpečnostních složek s evropskými partnery. Tato opatření jsou reakcí na zvýšenou potřebu ochrany a koordinace na mezinárodní úrovni. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Béčko, od mikrofonu z roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn, léto nám pomalu ale jistě končí, ale pořad Boom Bap pokračuje směle dál, takže pojďme to dneska rozjet. Boom Bap bude ne jako hip-hop camp. Dáme si zase klasiku, spoustu skvělých novinek, ale dáme i nějaký starší věci. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně začínáme. Tentokrát začneme projektem One Self, za kterým stojí DJ Vadim, Jarrach, Bravo a Blue Room 13. Tahle bandička vydala přednedávnem novej single s názvem Hey Hey, na kterým se podílel taky DJ Woody. Je to skvělá pohodička, myslím, že na začátek ideální záležitost, tak pojďme na to. Boom Bap právě začíná, já vám přeju příjemný poslech.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořád Boom Bap. No a my se teď vrátíme hodně hluboko do historie jedno z velkých men rapu a tím je Jay-Z. Dáme si jeho track In My Lifetime, což je track vlastně z jeho začátku, kdy o něj vydavatelství neměli zájem a proto pomohl založit label Rockefeller Records a začal si hudbu vydávat po vlastní ose. No a z člověka, kterýho velký labely příliš nevěřili, se nakonec stal jeden z komerčně nejúspěšnějších rapperů historie, tak si to pojďme připomenout, tohle je Jay-Z a In My Lifetime.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

Tak jo, tohle to byl Jay-Z a jeho stará věc In My Lifetime. Kvalita zvuku nic moc, ale myslím, že pro jednou se to dá přežít. Teďko si dáme zas naopak něco, co je úplně opačná strana toho, co jsme si pouštili teď. A dáme si borce, který se jmenuje Mike Wells a ten ukazuje právě druhou stranu současného rapu, kde nejsou důležitý milionový čísla, ale hlavně atmosféra, kterou skladby mají. A kde se vlastně vůbec zajímavý, kolik kvalitní hudby vzniká úplně mimo pozornost velkých médií. Streaming sice přinesl obrovský množství obsahu, ale zároveň znamená, že dobrý věci můžou velmi snadno zapadnout, proto má pořád smysl prohrabávat se novinkama a nehledat jenom podle nejsledovanějších playlistů a proto si teď dáme právě skladbu The Sun Will Be Found, kterou má na svědomí Mike Wells. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Tak jo, tohle to byl Mike Wells a track The Sun Will Be Found. No a teď se přesuneme k jedním ze zakladatelů latino rapu a to jsou Cypress Hill. Ti vydali 24. července nový album Dios Bendiga. Najdeme tam 12 skladeb. No a zajímavostí je, že všechny tyhle tracky jsou ve španělštině, což je odvážný krok, ale za mě super nápad a návrat ke kořenům. Takže my si dáme jednu ze skladeb z tohohle nového alba, ta se jmenuje Barrios Prendidos a společně ze Cypress Hill taky na featu La Santa Grifa, což je mexická grupa, takže spojení jak se patří, pojďme na to, boom bap na bečku, jede dál.

Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a nás teď čeká jedno z nejzásadnějších men rapový historie, no a tím je Rakim. A dáme si jeho novou skladbu A Different Kind, za mě velká petelice, moc mě mrzí, že minulý rok nebo před dvouma rokama nedorazil do Čech na koncert, to mě jako mega naštvalo, ale už jsem mu to odpustil, pojďme si dát jeho novou skladbu A Different Kind v Boom Bapu na Bčku.

0: web na Bčku pokračuje a my jedeme dál. Teď nás čekají dvě velký jména ve svém oboru, a to spojení dvou velikánů, DJ Shadow a Ice Cube, a jejich společná věc s názvem Nobody Wants to Die. Neskutečná petelice, pojďme na to. Everybody wants
1: to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Everybody wants to go to heaven. Fuck around and forgot I was rotten.

Posloucháš Bubeb na Rádiu Béčko a my se konečně dostáváme k domácí scéně. Čeká nás rubrika Česká, Slovenská, Pecka. Dneska zavítáme do labelu Ty nikdy a konkrétně nás čeká Rest. Dáme si jeho novou skladbu s názvem Freeman. Klasika, Rest, ten nikdy nesklame. Pojďme na to a užívejte poslech.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbeb a nás čeká velký živel z New Jersey a to je Redman, který když se někde objeví, vyskočí energie hned o několik pater. Týpek, který je na scéně od 90. let, má pořád flow i charisma, kterou mu můžou závidět mnohem mladší MCs. No a kdo někdy viděl Redmana živě, dobře ví, že studio je jen půlka jeho síly. Tenhle člověk je na pódium pořád absolutní živel a já to můžu potvrdit, viděl jsem ho hned dvakrát a bylo to neskutečný. My si pojďme dát jeho novější věc s názvem Everybody, společně s ním na majku Cash Baby, neskutečná pecka, pojďme na to.
1: Anno Domination, SFM Music, Cash Baby, Redman, hey yo Doc.

0: This is what we do.
1: Tak jo, bando, já koukám, že čas nám zase neskutečně letí, takže pojďme se přesunout na rubriku Album dnešního Boombapu. A do téhle rubriky jsem dneska vybral album s názvem Adventures of a Reluctant Superhero, který má na svědomí Charlie Tuna z Jurassic 5. Tohle album má společně s Crafty Cuts, je to takový trošku lízdý elektrem, ale za mě hodně povedená věc. Vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich Guard Fort, tam se objeví taky Lyrics Born a Gift of Gab a druhá věc s názvem Waste No Time, kde se na majku taky objeví Dynamite MC. Pojďme na to, rubrika Album právě teď v Boombapu na Bčku.

Tak jo, bando moje, je to tady, jsme na konci dnešního dílu pořadu Boom Bap, uteklo to zase neskutečně rychle. Já bych vám chtěl všem poděkovat za poslech, doufám, že jste si užili dnešní výběr, dali jsme spoustu novinek, takže věřím tomu, že jste objevili něco novýho a zařadili jste si něco třeba do vašich playlistů. Každopádně ještě jednou díky. My se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Boom Bap. Tohle to byl jinak mimochodem díl 145, takže se blížíme ke 150 a tam uděláme nějakou speciálku, takže máte se na co těšit. No a nakonec samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, tentokrát Inspecta Deck s novou věcí Shaolin Rebel 2, takže pojďme na to. Tohle to byl Boom Bap 145, já jsem Lobo a díky za poslech. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau. Hey.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Sedlčanské gymnázium zaznamenalo pokles zájmu o studium ruštiny, což vede k postupnému ukončení její výuky. Loni studenti navštívili Ruský dům v Praze, což tehdy vzbudilo velkou pozornost. Škola nyní nemá s touto institucí žádné kontakty. Policie prověřuje jednání ochranky ministra Petra Maciňky kvůli podezření, že nedostatečně kontrolovala místnost během rozhovoru s anonymním aktivistou. V místnosti se vyskytovaly falešné zbraně a maketa bomby, což vyvolalo obavy o bezpečnost. Přestože bodyguardi ministra pátrali po skrytých nebezpečích, vzniklé situaci čelili s nedostatečnou ostražitostí a porušili tím pravidla ochrany. Opoziční lídři se sešli před Ústavním soudem v Brně, kde podali návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda prosadila navzdory Senátu a vetu prezidenta. Tvrdí, že vláda není schopna sestavit rozpočet a uchyluje se proto k právním kličkám. Tento krok přichází v době, kdy se diskuse o rozpočtové politice stává klíčovým tématem ve veřejném prostoru. Meteorologové varují, že Česko zasáhne v pátek večer a v noci na sobotu studená fronta, která může přinést silný vítr a bouřky. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu, přičemž největší riziko očekávají na severu Čech. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu před silným větrem pro tuto oblast. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: buckler and flip up with them all of them.
1: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Oh. Okay. Oh. Sure.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nikola Bartuňková, 20-letá česká tenistka, úspěšně postoupila do třetího kola na US Open. Porazila 19 let starší Němku Taťanu Mariaovou, a to po dramatickém zápasu s výsledkem 6-7, 6-2, 6-3. Nyní se připravuje na souboj o osmifinále s ruskou Mirou Andrejevovou. Špičková atletika zasáhne Brusel o víkendu, kdy finále Diamantové ligy přivítá i hvězdu běhu na 400 metrů, Lourdes Glory Manuel. Zatímco se Češi na stupně vítězů nedostali, diváci mohou držet palce favoritům na přímých přenosech na ČT Sport Plus v pátek od 20 hodin, nebo v sobotu od 20.30. Bude to vzrušující podívaná, kde každý metr může rozhodnout o tom, kdo si nakonec odveze diamantovou trofej. Světový šampionát v ženském basketbalu startuje v Berlíně, kde se české hráčky utkají s Itálií. Zápas odvysílá ČT Sport dnes večer od 20 hodin. Připravte se na napětí, bronzové medailistky z loňského mistrovství Evropy čekají na českou výzvu. Pardubice a Plzeň zahájily ligy mistrů triumfálně s čistými konty. Pardubice rozdrtili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Rögle 4-0. Liberec cestoval do Finska, kde podlehl Tampere 3-6. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a chystat se na další výzvy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Sedlčanské gymnázium zaznamenalo pokles zájmu o studium ruštiny, což vede k postupnému ukončení její výuky. Loni studenti navštívili Ruský dům v Praze, což tehdy vzbudilo velkou pozornost. Škola nyní nemá s touto institucí žádné kontakty. Policie prověřuje jednání ochranky ministra Petra Macinky kvůli podezření, že nedostatečně kontrolovala místnost během rozhovoru s anonymním aktivistou. V místnosti se vyskytovaly falešné zbraně a maketa bomby, což vyvolalo obavy o bezpečnost. Přestože bodyguardi ministra pátrali po skrytých nebezpečích, vzniklé situaci čelili s nedostatečnou ostražitostí a porušili tím pravidla ochrany. Opoziční lídři se sešli před ústavním soudem v Brně, kde podali návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda prosadila navzdory Senátu a vetu prezidenta. Tvrdí, že vláda není schopna sestavit rozpočet a uchyluje se proto k právním kličkám. Tento krok přichází v době, kdy se diskuse o rozpočtové politice stává klíčovým tématem ve veřejném prostoru. Meteorologové varují, že Česko zasáhne v pátek večer a v noci na sobotu studená fronta, která může přinést silný vítr a bouřky. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu, přičemž největší riziko očekávají na severu Čech. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu před silným větrem pro tuto oblast. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Neo-soul kněžka Erika Chbadu a newyorský hip-hopový producent The Alchemist přinášejí nostalgickou kuličku s názvem Before the World Blows – The Abbey and Allen Experiment, která posluchače zavádí zpátky ke kořenům žánru. Badu, známá svým jedinečným hlasem a stylem, je ikonou od svých počátků v 90. letech. Album vyšlo pod labelem, který se specializuje na nadčasové hudební projekty a je skvělým návratem ke kořenům pro obě umělecké duše. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Nikola Bartuňková, 20-letá česká tenistka, úspěšně postoupila do třetího kola na US Open. Porazila 19 let starší Němku Taťanu Mariaovou, a to po dramatickém zápasu s výsledkem 6-7, 6-2, 6-3. Nyní se připravuje na souboj o osmifinále s ruskou Mirou Andrejevovou. Špičková atletika zasáhne Brusel o víkendu, kdy finále Diamantové ligy přivítá i hvězdu běhu na 400 metrů, Lourdes Glory Manuel. Zatímco se Češi na stupně vítězů nedostali, diváci mohou držet palce favoritům na přímých přenosech na ČT Sport Plus v pátek od 20 hodin, nebo v sobotu od 20.30. Bude to vzrušující podívaná, kde každý metr může rozhodnout o tom, kdo si nakonec odveze diamantovou trofej. Světový šampionát v ženském basketbalu startuje v Berlíně, kde se české hráčky utkají s Itálií. Zápas odvysílá ČT Sport dnes večer od 20 hodin. Připravte se na napětí, bronzové medailistky z loňského mistrovství Evropy čekají na českou výzvu. Pardubice a Plzeň zahájily ligy mistrů triumfálně s čistými konty. Pardubice rozdrtili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Rögle 4-0. Liberec cestoval do Finska, kde podlehl Tampere 3-6. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a chystat se na další výzvy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

poděkuje B Paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Sedlčanské gymnázium zaznamenalo pokles zájmu o studium ruštiny, což vede k postupnému ukončení její výuky. Loni studenti navštívili Ruský dům v Praze, což tehdy vzbudilo velkou pozornost. Škola nyní nemá s touto institucí žádné kontakty. Policie prověřuje jednání ochranky ministra Petra Maťinky kvůli podezření, že nedostatečně kontrolovala místnost během rozhovoru s anonymním aktivistou. V místnosti se vyskytovaly falešné zbraně a maketa bomby, což vyvolalo obavy o bezpečnost. Přestože bodyguardi ministra pátrali po skrytých nebezpečích, vzniklé situaci čelili s nedostatečnou ostražitostí a porušili tím pravidla ochrany. Opoziční lídři se sešli před ústavním soudem v Brně, kde podali návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda prosadila navzdory Senátu a vetu prezidenta. Tvrdí, že vláda není schopna sestavit rozpočet a uchyluje se proto k právním kličkám. Tento krok přichází v době, kdy se diskuse o rozpočtové politice stává klíčovým tématem ve veřejném prostoru. Meteorologové varují, že Česko zasáhne v pátek večer a v noci na sobotu studená fronta, která může přinést silný vítr a bouřky. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu, přičemž největší riziko očekávají na severu Čech. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu před silným větrem pro tuto oblast. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Atonement, debut Oscarově nominovaného režiséra Reeda Van Dyka, představuje dramatický příběh odehrávající se v době počátků války v Iráku. Hvězdné obsazení zahrnuje Boyda Holbrooka, Hayama Abbase a Kennetha Branagha, kteří září v příběhu o odpuštění inspirovaném článkem Dextera Filkinse z roku 2012. Po úspěšné premiéře na festivalu v Cannes se film chystá dobít festival TIFF. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zpomal s náma. Na Bčko.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Nikola Bartuňková, 20-letá česká tenistka, úspěšně postoupila do třetího kola na US Open. Porazila 19 let starší Němku Taťanu Mariaovou, a to po dramatickém zápasu s výsledkem 6-7, 6-2, 6-3. Nyní se připravuje na souboj o osmifinále s ruskou Mirou Andrejevovou. Špičková atletika zasáhne Brusel o víkendu, kdy finále Diamantové ligy přivítá i hvězdu běhu na 400 metrů, Lourdes Glory Manuel. Zatímco se Češi na stupně vítězů nedostali, diváci mohou držet palce favoritům na přímých přenosech na ČT Sport Plus v pátek od 20 hodin, nebo v sobotu od 20.30. Bude to vzrušující podívaná, kde každý metr může rozhodnout o tom, kdo si nakonec odveze diamantovou trofej. Světový šampionát v ženském basketbalu startuje v Berlíně, kde se české hráčky utkají s Itálií. Zápas odvysílá ČT Sport dnes večer od 20 hodin. Připravte se na napětí, bronzové medailistky z loňského mistrovství Evropy čekají na českou výzvu. Pardubice a Plzeň zahájily ligy mistrů triumfálně s čistými konty. Pardubice rozdrtili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Rögle 4-0. Liberec cestoval do Finska, kde podlehl Tampere 3-6. Na domácí ledě budou teď hledat povzbuzení a chystat se na další výzvy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé živi. Radio B.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Liquid Waves. Tak ahoj, ahoj, tady DJ Rascal. Máme pátek 7. hodinu večerní, to znamená, že začíná pořad Liquid Waves na rádiu B. No a dneska vám budu pouštět samý příjemný tracky, který jsem zaznamenal za posledních 14 dní. A tak doufám, že vám tu hodinku nějakým způsobem zpříjemním. Budu pouštět, míchat tak různě. A jako první věc tady mám DJ Passiva ve spolupráci s Tier AC. A track se jmenuje Nothing Like This. A pak bude následovat producentka Monika s trackem How We See Forever z alba Everyday People. A od Moniky se dáme asi 2 nebo 3 tracky. Mám tady pak Bigose, Kika a Melinky nám taky zahraje, Dilema s Vince Lowem. Takže pojďme na to, přátelé Rádia B. Přeju vám příjemný poslech a nic nerušenou zábavu z našich vln.

Tak posloucháte Rádio Bčko, pořad Liquid Waste, tohle to byla producentka Monika a teď následuje track od Seven Pyramid, který se jmenuje After the Fact. Pak si dáme dva tracky od Bigose, jeden se jmenuje Muka, druhý Stratos.

Tak přátelé, pokračujeme dál v pořadu Liquid Ways. Nás teď čekají další tři věci. Jeden track je od Willa Milese, který se jmenuje The Heavies. A další věc udělal Kiko. Ta se jmenuje Children of the Sunset. A jako třetí bude následovat věc od Trixe. Ta se jmenuje Beam in Your Eyes. Posloucháte Rádio Béčko, pořad Liquid Waves a zdraví vás DJ Rascal. Mějte se fajn při pátku.

No a posuneme se dál v pořadu Liquid Ways a dáme si následující dva tracky od Fluidum Form. Jeden se jmenuje Spanish Sun a druhý About You. No a po nich bude následovat další track od Moniky, který se jmenuje Call It Dawn. Takže přeju příjemný poslech a užívejte páteční podvečer. Zdraví vás

Tak přátelé, teď jste mohli slyšet na rádiu B producenta Fluidum Forma Moniku a následovat bude další track od Bigose z jeho alba Stratos a track se jmenuje Hot Oil. No a pak si dáme další dva tracky od Kika. Jeden se jmenuje Emergency a druhý se jmenuje Icarus. A baví mě svojí náladou, baví mě tyhle ty všechny tracky vlastně, co vám pouštím, jinak bych je nepouštěl, že? Takže užívejte pohodičku, dejte si nějaký dobrý drink a můžete i tančit.

následuje věc od 7 pyramid, která se jmenuje Erode. Po ní si dáme Melinkyho z Lower Air, track se jmenuje Acid Funk a ještě po nich Dilemma, Winslow, TRAC a track se jmenuje Vibe Check. Posloucháte Radio Bčko a pořád Liquid Waves.

přátelé, mohli jste slyšet právě 23. vydání pořadu Liquid Waves na Rádiu B. Doufám, že se vám moje selekce líbila. A dáme si na závěr ještě dva tracky. Jeden dělal P-Money, Winey a Doktor. A track se jmenuje Crashing Barn. A poslední věc je od Gabriela Bongova Makoty a jmenuje se Bad Days. Mějte se moc hezky, poslouchejte Rádio Bčko. Kdo by měl zájem, může mě oslovit a klidně namixovat set, rád ho pustím. No a užívejte si konec léta a prázdnin a dovolených a zůstaňte věrný Rádiu B. Mějte se hezky, ahoj.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bart. Zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

0: Budete to muset nazývat vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl.
1: No jo.
0: A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek.
1: A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

Andiamo in bianco, ahoy! A se taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila, což jí mám dát do playlistu, to vám pustím

Puppet School si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávávali, a to Electroswing,

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás, přátelé, kamarád.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho, myšmaše.

0: track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Tak to Manic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy,

po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dresscody, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do eteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kurník šopa.

shit. Yeah.

शर हर हर हर शर जय जय जय शर हर हर हर शर।

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Shit. Yeah.

शर हर हर शर शर जय जय जय शर हर हर शर शर।

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná DNB Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drum bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.